Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšel

0: Jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš.
2: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
3: Jaromír Tůma.
4: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Singles vás probouzeli na signálu jen pár vteřin před 8 hodinou. Připraven s dnešními prvními zprávami, tak už je Honza Navrátil a v příští 60-minutovce opět 80-kové léto na Signál rádiu, a to prostřednictvím Bonnie Tyler, Elo nebo Judith Mix.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ovšem míříme taky na úvod na silnice D1, 207. kilometr ve směru Ostrava, tak tam je odstavené osobní auto a zdržet byste se kvůli porouchanému vozidlu mohli i na D2 na 13. kilometru ve směru Brno. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezké nedělní ráno, 8. hodina je tady, posloucháte Signál rádio a teď zprávy, které připravil Honza Navrátil. Dosavadní české teplotní maximum 40,4 stupně Celsia, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, včera padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku totiž včera odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly rekordy pro 27. červen překonány nebo vyrovnány na 156 ze 171 stanic, které měří alespoň 30 let. A jeden den starý teplotní rekord padl také v Německu. Na měřící stanici v Sasku-Anhaltsku naměřili meteorologové 41,5 stupně Celsia. Dnešní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Jak se Česku daří 100 dní před volbami a co všechno mohou ovlivnit vyostřené vztahy mezi vládou a Pražským hradem? Ve speciálu partie se objeví Alena Schillerová z Hnutí ANO, Petr Macinka z Motoristů, Tomio Okamura z SPD, Vít Rakušan z Hnutí STAN, Martin Kupka z ODS a Zdeněk Hřib od Pirátů. Na Primě a CNN Prima News se začíná v 11 hodin. Předseda sněmovny Tomio Okamura s poslancem Robertem Králíčkem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem se dnes zúčastní parlamentního summitu Severoatlantické aliance v Istanbulu.
1: Co se děje v regionu?
2: Studenti střední odborné školy na Pražském Jarově se i letos postarali o další využití dřeva z loňského vánočního stromu ze Staroměstského náměstí. Vyrobili z něj zahradní domek a dvě lavičky, které využijí děti z azylového domu v Praze 4. Ze smrku, který byl na Staroměstském náměstí o rok dříve, učni vyrobili krom jiného také hmyzí hotel. Ten byl umístěn v Krompachu na Českolipsku, odkud smrk pocházel.
1: Sport.
2: Kvalifikaci na velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil na okruhu ve Spielbergu o 236 tisícin sekundy Charlesa Leclerca z Ferrari. V čele pořadí zůstaly i po vyšetřování. Řešilo se totiž, zda v závěru dostatečně zpomalil při vyvěšených žlutých vlajkách po havárii Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil Lewis Hamilton. Start velké ceny Rakouska je v plánu na 15. hodinu.
1: Signál rádio, počasí.
2: Nedělní den bude jakýmsi vyvrcholením těch teplých dní. I v poslední den tohoto týdne počítejme s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou i přesto ale velmi vysoké. Podle meteorologů dnes vystoupají na hodnoty mezi 35 a 40 stupni Celsia. Tolik ranní zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio.
0: Honzo, díky, já se vám budu nalhávat. Já jsem se upřímně těšil sem do klimatizovaného studia a pochopitelně hlavně na vás, až si povíme dnešní oslavence a další zajímavosti pro 28. červnový den. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám pokud možno klidnou a ochlazenou neděli.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Vstáváte se signálem, máme neděli 28. června. Lubomírům tak náleží přání jen toho nejlepšího k svátku a v kalendáři i den povědomí o pojištění. Škoda, že se nedá pojistit před vedrem. Veselo nicméně dnes bude určitě u Musků, protože jeden z nejbohatších lidí světa, Elon Musk, sfoukne 55 svíček z dortu. Náladu na Slovení asi úplně nemá zásluhu aktuální dopingové kauzy Markéta Vondroušová, tenistka a vítězka Wimbledonu, ale letí velká gratulace k 27. narozeninám. A tento den, přesně před 180 lety, si Adolf Sax, belgický designér hudebních nástrojů, patentoval saxofon. Tak jestli nějaký osmdesátkový hit je spojen se saxíkem, pak je to Guru Josh a jeho Infinity. Dobré nedělní nitro.

0: Přesně v 8:30 jste s víkendem na Signál rádiu a jak už jsme vás informovali během zpráv, v Doksanech na Letoměřicku včera meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia, což je podle dosavadních informací nový absolutní teplotní rekord pro Česko. Vydržet však může pouze jeden jediný den, protože předpověď pro 28. červen zní následovně nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů v Polabí a Pohoří výjimečně i 1,40. Nejžadanější osobou jsou zkrátka aktuálně vlastníci klimatizací nebo aspoň větráku. Já věřím, že vás aspoň trošku osvěží 80ky za pár okamžiků od Phila Collinse anebo Casey and the Sunshine Band. Hezké ráno.
1: Dovolená v 80kách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: Ve víkendovém signálu jsme sice krásně vzpomínali s Philem Collinsem Do You Remember, ale teď už je čas hledět do budoucnosti, co přichystal 28. červen.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dnes je poslední den, kdy se lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Thajský král Mahavači Ralong Kon s Chotí Sučidou zahajují pětidenní státní návštěvu Francie, jde o první cestu thajského monarchy do země Galského kohouta od roku 1960. Na fotbalové mistrovství světa startuje vyřazovací fáze, otevřejí utkání domácí Kanady s Jihoafrickou republikou, které má výkop v 9 večer a stále platí varování meteorologů před vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na 41 stupňů. Nicméně právě meteorologové předpokládají, že vlna veder dnes vyvrcholí a poté se ochladí. Už aby to bylo příjemné nedělní jitro.

0: veselý Dexys, Midnight Runners na Féteru signálu přinesli až k 9. hodině. Já už tak ve studiu vítám Honzu Navrátila, který pro vás má aktuální zprávy a po nich se těšte na charitativní USA for Africa, Roy Orbisona nebo Bee Gees, čili 80kové léto v plném proudu.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale ještě zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze, kde se střetly dvě osobní vozidla ve Slánské ulici a obezřetní buďte i na D1 176. km ve směru Brno, kde jsou tři odstavené dodávky s naloženými auty. Tak v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Příjemnou neděli posloucháte Signál rádio opět po hodině plné 80. Teď také další zprávy. V tropických dnech vyhledávají Češi v obchodech klimatizace, ventilátory, LED nebo bazény a příslušenství do nich. Vyplývá to z vyjádření prodejců. Pokračuje mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda.
3: Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
2: Doplňme, že odborníci upozorňují na to, že ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů Celsia. V Česku za prvních 5 měsíců roku přibylo 8862 firem, meziročně o 29% více. Je to nejvyšší přírůstek v tomto období od roku 2017. A iránská státní média tvrdí, že na jihu země byly zaznamenány výbuchy. V sobotu pozdě večer to napsala agentura Reuters. Podle Iránu zasáhlo několik střel telekomunikační věž. Nové údery na Irán krátce před půlnocí na dnešek oznámilo také americké velitelství vojenských sil a později i americký prezident Donald Trump. Iránu v příspěvku na síti True Social pohrozil obnovením bojů. Několik zemí v regionu hlásilo nepřátelské drony a rakety na svém území.
1: Co se děje v regionu?
2: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin.
1: Sport.
2: Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1, postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V dnešním finále se utkají od 15:15 se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
1: Signál rádio počasí.
2: I dnes čekejme jasnou oblohu a velmi vysoké teploty. Měřit je budeme mezi 35 a 40 stupni Celsia. V západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Tolik další zprávy. Pokračuje Lukáš a jeho další muzika.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: A kromě ní vám zanedlouho prozradím, kam se můžete vydat na výstavu stanu. Možná nás právě pod stanem někde posloucháte, protože tam je jaksi líp než někde vevnitř. Ať už nás ovšem ladíte kdekoliv, tak Lukáš Bláha vám přeje bezvadné nedělní ráno.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkendový signál a pokud máte jako v té slavné písni malý stan nebo dokonce žádný, pak je potřeba omrknout nějaký nový. Na výstavě stanů v Praze Letňanech si navíc můžete připomenout, že taková noc venku může být docela pohodlná věc, když se vybere ten správný stan. Vydala se tam i Luzka Sinková.
1: Prázdniny a dovolené klepou na dveře a s tím i otázka, kam letos vyrazit pod širák, do kempu nebo aspoň na víkend mimo město. No a právě na výstavě stanů v PVA Expo Praha Letňany si můžete všechno prohlédnout pěkně naživo a nejenom prohlédnout, i okusit, osahat. Jsou tu stany všech velikostí, taky spacáky, karimatky i vychytávky, které oceníte až ve chvíli, kdy začne pršet nebo se ochladí, anebo prostě budete jenom potřebovat přespat. Takže si můžete všechno v klidu vyzkoušet, lehnout si do stanu a představit si, že je venku les nebo louka a že nad vámi už je jenom rozářená hvězdná obloha. Takže pokud hledáte ten správný stan na prázdniny, tak zkuste Expo Praha Letňany.
0: Děkujeme za tip, no a jdeme za muzikou zpátky do playlistu. Tohle jsou Ace of Base. Hezké, stále ještě nedělní ráno.

0: Jak pak by v 80kovém létu na Signál Rádiu mohla chybět Donna Summer? Přesně v 9:30 jsme s vámi, jestli znáte nějakého Lubomíra, tak mu nezapomeňte popřát, protože ten je v kalendáři a dnes s největší pravděpodobností hraničící s jistotou padne teplotní rekord pro 28. červen z roku 1994, tehdy 35 stupňů. Dnes nejvyšší teploty, které budou od právě této hodnoty až ke 40 a podle meteorologů mohou vystoupat výjimečně až k 41, zejména v Dolním Polabí a po Ohří, ani na horách. Předtím se nedá zmizet, tam bude 32 stupňů a k tomu jasno nebo skoro jasno. Tak doufám, že dnešek ještě nějakým způsobem vydržíte a hlavně vydržte s námi, protože za chvilku v playlistu 80ky od Aby anebo Chris de Burga. Pěkné ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: za námi, vy máte ten správný víkendový signál, protože se v tuto chvíli dozvíte, co nového se děje ve fotbale na světovém šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Letošní mundial už totiž zná všech 32 účastníků vyřazovacích bojů. Vyjmenovávat vám je tady nebudu, ale last minute postup vybojovalo Rakousko, které v 96. minutě srovnalo na 3-3 v duelu s Alžírskem. Playoff začne už dnes utkáním Jihoafrická republika Kanada. Mimochodem, někde jsem zahlédl, že jistý africký šaman věští titul Ronaldovi a spol. Nicméně Portugalsko jen remizovalo s Kolumbií a připravilo se o snadnější cestu pavoukem. Čeká je na úvod Chorvatsko. No a Lionel Messi opět připisoval rekordy. Brankou pomohl k výhře Argentiny nad Jordánskem. V součtu s předchozím šampionátem v Kataru se tak prosadil už v 7. zápase na mistrovství světa v řadě. Co k tomu dodat?
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Vzpomínka na Cranberries z víkendových vln Signálu. 10. hodina se nezadržitelně blíží. Už za minutu je tady s ní Honza Navrátil, který nachystal čerstvé zprávy a pak už opět osmdesátky od Susan Vega, Albána s Rominou Power nebo OMD.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice D49, exit 1. Zde osobní auto potkalo zvěř, bouralo se i v Praze, v Mariánské ulici jsou neprůjezdné hned dva pruhy kvůli havárii dvou osobních vozidel a máme ještě jednu nehodu na silnici 16 u obce Sukorody, okres Mladá Boleslav. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, připravené jsou další čerstvé zprávy. Máme za sebou další tropickou noc. Teplota dnes v noci nepoklesla pod 20 stupňů Celsia na 2/5 měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů Celsia. I na tu dnešní noc, tedy na noc z neděle na pondělí, meteorologové očekávají vysoké teploty. Čeští záchranáři, kteří v noci dorazili do Venezuely, si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich 19 zůstalo na Curacao, řeší dopravu za ostatními. Od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí více, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z dat zdravotnických úřadů ze dnů, kdy zemi zasáhla vlna nebývalých veder. A Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobězna prezidenta Donalda Trumpa, který si vydání pasu pochvaloval.
0: Co se děje v regionu?
1: Se začátkem dovolených pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádných událostech, které se týkají vodohospodářské infrastruktury. Služba funguje už od roku 2007 a celkem odeslala více než 1 000 000 zpráv. Jen za loňský rok jich bylo více než 28 tisíc.
0: Sport.
1: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, řekl to generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
2: Já si myslím, že tady maximální soulad s vedením reprezentace a myslím, že i výkonný výbor to vidí stejně. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli. A máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění.
1: Připomeňme, že Koubek v březnu ze 2 zápasů play-off dovedl národní tým po 20 letech na světový šampionát. Na turnaji v Americe ale mužstvo ve 3 zápasech skupiny získalo pouze bod a skončilo na posledním 4. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Tepla posledních dnů budou dnes vrcholit, i v neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se ale při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky nebo dokonce i bouřky. A teploty dnes budou velmi vysoké, i kolem 40 stupňů Celsia. Tak se na to připravte. Teď už ale další 80. Nabízí je Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A vzhledem k tomu, že už jsme poskočili do nedělního dopoledne, brzy si jako obvykle touto dobou uděláme přehled v tom, co nového se událo na sociálních sítích u 80kových hvězd. Nenechte si je ujít, já jsem Lukáš Bláha a přeju senzační dopolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vega, stejně jako víkendový signál proudí do vašich uší a když je dobře nastražíte, uslyšíte souhrn všeho podstatného ze sociálních sítí. Přináší ho jako vždycky kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na signál rádiu.
3: Na sítích skupiny WEM se objevila zpráva o připravovaném snímku Ten Days in China. Ten odvypráví příběh o tom, jak se George Michael a Andrew Ridgely stali vůbec prvními západními interprety, kteří v roce 85 mohli vystoupit v Číně. Snímek má obsahovat dříve nezveřejněné archivní záběry a do kin přijde na konci července. Rod Stewart pak oslavil Den otců se všemi svými ratolestmi a na Instagramu sdílel rodinné foto. A že se v životě činil, je potřetí ženatý a dětí má celkem 8. K příspěvku píše, že je na všechny pyšný. Kapela Europe propaguje své turné po letních festivalech. Dobrou zprávu ale nepřinesli na sítích fanouškům na Slovensku, kde tento týden nevystoupí. Celý rokový festival se totiž zrušil z finančních důvodů. Útěchou je alespoň nové album skupiny, které vyjde v září. A Bryan Adams stále oznamuje nové a nové termíny svého turné Roll with the Punches. A to poměrně dlouho dopředu. Po červnovém komorním koncertě v Janáčkově divadle se vrátí taky do Prahy, a to 13. prosince. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
2: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.

0: přesně v 10:30 si dáváte víkend na Signál rádiu a nejen v naší vlasti, ale i v sousedním Německu padaly absolutní teplotní rekordy. V pátek 41,3 stupně, včera bylo v Německu 41,5. Ono něco podobného se může stát i u nás, protože má být ještě víc než včera, kdy jsme se taky dočkali absolutního teplotního maxima. Nicméně, co je jisté, že v pondělí už se nám přece jen uleví, protože meteorologové předpokládají výrazný pokles teplot oproti víkendu, ačkoliv, no, jak se to vezme, 33 stupňů, pořád to bude poměrně dost, ale taky máme počítat s tím, že nás čeká větší oblačnost a též bouřky, hlavně odpoledne a večer během pondělí. Tak dnešek už nějakým způsobem snad zvládneme, hlavně s další muzikou 80-kovou, za chvíli Peter Kent anebo New Order. Příjemné dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Pan Petr Kent v přijímačích vám zní signál a chládek stromů, větřík v údolí, z dole se klikatící řekou, to je ideální kombinace do horkého dne. Kolega Luděk Savona Urbánek nás teď zavede do jedné chráněné krajinné oblasti na Brněnsku, která ji nabízí.
1: Hezký dobrý den, pryč od zhonu, pryč od lidí, to by se vám líbilo, tak poslouchejte, dnes se totiž vydáme dolů na přírody. Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice se rozprostírá na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Rezervaci tvoří kaňonovité údolí podél řeky Oslavy od náměště nad Oslavou po Čučice a jejího přítoku Chvojnice od Rapotic. Území je velmi rozmanité co do krajinného reliéfu a je také jedinečnou ukázkou původních a posledních zachovaných moravských toků. Řeka zde tvoří četná skaliska a na mnoha místech tak dodává Údolí Oslavy ráz kaňonu. Údolí Oslavy a Chvojnice láká na celoroční romantické vycházky. Celým územím totiž vede hned několik turistických tras, které návštěvníky provedou kolem romantických zřícenin, ať už jde o Lemberg, Sedlec, Kraví horu nebo Levnov. Navštívíte ale také několik chatových osad či vodních mlýnů a skalních vyhlídek. Turistické trasy vedou náročnějšími terény podél řek a na několika místech je dokonce nutné řeku přebrodit. A to se dnes, si myslím, hodí. Luděk Savona, Urbánek, Brno.

0: Díky britskému projektu Undercover jsme se ve vysílání, víkendovém vysílání signálu posunuli až skoro k 11. Honza Navrátil má pro vás tím pádem nejnovější zprávy a já v příští hodině nabídnu opět pecky v rámci 80kového léta od Umberta Tociho, Briana Adamse nebo dvojice Mike Oldfield, Maggie Daly.
1: Signál rádio doprava.
0: V prvé řadě ale jdeme do provozu, D6, 20. kilometr ve směru na Prahu, tady buďte obezřetní kvůli padlému stromu. Na D10 vážná nehoda na 44. kilometru směr Turnov ji uzavřela, havárie motocyklu. D11, 64. kilometr ve směru Hradec Králové, tam byste se mohli zdržet kvůli porouchanému vozidlu. A ještě jdeme do Prahy, tady je nehoda osobního auta s motocyklem v ulici U Modré školy. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Neděle s datem 28. června je v plném proudu, na signálu je čas na zprávy. Ubývá neplatičů nájemného. V prvním pololetí roku 2024 dlužilo přes 1000 korun po dobu delší než 30 dní 4,9% nájemníků. Letos to bylo 3,6%. Vyplývá to z analýzy platformy ulovdomov.cz. Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku v sobotu vypískali i ministra zahraničí Petra Macinku. Stalo se tak pouze den po té, co část publika podobně reagovala na ministra kultury Ottu Klempíře. Macinka později uvedl, že páteční vypískání Klempíře vzali jako výzvu. Ruští zastánci tvrdé linie, rozlobení ukrajinskými dronovými útoky v Týlu a podráždění tím, co považují za nesplněný slib Spojených států zprostředkovat ukončení speciální vojenské operace za podmínek výhodných pro Moskvu, naléhají na prezidenta Putina, aby opustil diplomacii a na Ukrajině přitvrdil. Server Novinky.cz píše o tom, že nejradikálnější z nich hovoří dokonce o použití taktických jaderných zbraní.
1: Co se děje v regionu?
2: Na stavbě čtyřproudé přeložky silnice 1/12 mezi Běchovicemi a Úvaly ve středních Čechách položili finišery plný asfalt. Na 12,5 km dlouhé silnici, která mine Důbeč i Újezd nad Černými lesy, vzniká také první z 23 plánovaných mostů. Přeložka, jejíž náklady jsou téměř 4 miliardy korun, bude přímo navazovat na rozestavený úsek pražského okruhu Běchovice D1.
1: Sport.
2: Trenér argentinských fotbalistů Lionel Scaloni po výhře 3-1 nad Jordánskem v posledním utkání skupiny na mistrovství světa řekl, že už mu docházejí slova, kterými by chválil Lionela Messiho. 39-letý útočník totiž i ve třetím zápase na turnaji skóroval, tentokrát z pozice střídajícího hráče. A se 6 brankami suverénně vede tabulku střelců šampionátu a s 19 trefami pak historické pořadí.
1: Signál rádio, počasí.
2: A i další nedělní zprávy končíme pohledem na počasí. Neděle je vyvrcholením těch teplých dní. I dnes počítejme s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a s teplotami, které se budou pohybovat mezi 35 a 40 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího prázdninového týdne? Tak to si řekneme za hodinu. Teď už ale další muzika od Lukáše.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Honzo, budeme se těšit, 11 hodin 2 minuty. S vámi dál zůstáváme, já ano, a v nejbližších chvílích vás vezmu do Francie, která také zažívá extrémní vedra, ale někdo toho dokázal využít k získání popularity. No a detaily si počkejte, zatím posílám obrovský hit 80kový podání Mike Oldfielda a Maggie Daly.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

To, co slyšíte, je víkendový signál. A vy, kteří jste majiteli topení v podlaze, jistě znáte ten pocit tepla pod nohami. Já ji nevlastním, přesto jsem to včera zažil. Krásných 32 stupňů bylo v rozpálené panelákové kuchyni, ale symbolem současné vlny veder, které zasáhly náš starý kontinent, se stal jistý Francouz. Jehož video dokonce sdílela i tamní televize s informací, že ve Francii teploty překročili 45 stupňů Celsia. Na záběrech je vidět muž, který klade plátky slaniny na pánev na slunném parapetu. Následně přidává vejce a je tam patrné, jak bílek začíná tuhnout. V dalším televizí sdíleném příspěvku zase jedna Pařížanka ukázala, co se stalo s její čokoládovou tyčinkou během jedné hodiny. To jsem bohužel nevěděl, ale myslím, že z toho měla takový ten termix s tím názvem Pařížanka. Tak doufám, že vy dneska budete mít taky jen samé veselé zážitky, hlavně ať je vám dobře, schovávejte se do chládku a my vám k tomu pochopitelně budeme hrát tu nejlepší muziku na osvěžení. Tohle je Umberto Tozzi, hezké dopoledne.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Lehce po půl dvanácté doznívá Anička Lenoxovic ve víkendu na Signál rádiu a nám se od nového týdne vrací do éteru tahle oblíbená soutěž.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Díky ní zažijete skutečné prázdninové dobrodružství a hlavně se taky parádně osvěžíte. Rozdáme od pondělí do pátku mezi vás rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů po celém Česku. Veškeré detaily najdete už teď na signalradio.cz a zítra to vypukne. Proč je hlavně podstatné a taky velmi pozitivní poslouchat naše ranní vysílání, tak to se dozvíte už hned teď.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Famózní Phil Collins doznívá, věřím, že si užíváte víkendový signál a přispěje k tomu rovněž tahle speciální magneťáková pecka.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dáme si britskou bandu, která se dala dohromady v roce 1985, ale už na konci 80. se rozpadla. Ovšem od roku 2016 jsou pánové opět pohromadě, i když jen co se týče vystupování. Nová muzika jaksi zatím nepřichází. Oni mají diskografii vůbec poměrně skromnou, pouhé dvě desky a z té první eponymní vznikl tenhle megahit, bodující jak doma na ostrovech, tak též za velkou louží. Living in a Box a stejnojmenná skladba.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Eláni čekali na lásku, vy se po vlnách signálu dočkáte poledních zpráv od Honzy Navrátila, protože 12. hodina odbije už za minutu a kousek a potom pojedeme opět v rytmu 80. léta, což nám zajistí Pet Shop Boys, Juice Newton nebo Král Popo.
1: Signál rádio, doprava.
0: A tak je správná chvíle na to podívat se, jak nám to jezdí. Bouralo se v Děčíně v Litoměřické ulici, kde po havárii dvou osobních vozidel vzniká silný provoz. Na D5, 9. kilometr, tedy na příjezdu ku Praze, se zdržíte kvůli porouchanému osobnímu autu. No a odstavená motorka, ta by vám mohla zkomplikovat cestu na D8, 54. kilometr ve směru Teplice. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, posloucháte Signál a teď také zprávy. A začínáme je předvolebním průzkumem. Vítězem voleb by se v červnu stalo hnutí ANO se ziskem 32,2% před hnutím STAN, které by mělo 13,5% a občanskými demokraty, kteří by získali 13%. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News. Podle modelu by hnutí SPD mělo 7,9% hlasů, Piráti by získali 7,6% a motoristé 5,3%. Do sněmovny by se nedostala TOP 09, která by získala 3,4, Hnutí naše Česko 3,2, Lidovci 2,4%. Zelení by pak dostali 1,8 a Komunistická strana Čech a Moravy 1,4%. Teplotní rekordy pro 28. červen začaly padat už před ranní 9. hodinou. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami platí po celý dnešní den a také i zítra. Může znovu padnout i absolutní teplotní rekord. Německo má za sebou nejteplejší zaznamenanou noc. V saském Kupšicu teplota neklesla pod 29,4 stupně Celsia. Oznámila to německá meteorologická služba.
0: Co se děje v regionu?
1: Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit od 15. srpna. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku.
0: Sport.
1: David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Jejich tým z Colorada získal 23-letého centra Ivana Ivana. Americký klub oznámil na svém webu, že ostravského hokejistu přivedl výměnou za jiného útočníka Fabiana Lisela. Ivan uplynulou sezónu strávil převážně ve farmářském týmu Colorado Eagles, kde odehrál včetně playoff 83 zápasů a zaznamenal 41 bodů za 14 gólů a 27 asistencí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty vrcholí a měříme je i kolem 40 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. Zítra bude obloha polojasná, od západu ale čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a nabídne nám déšť, přehánky a nebo také bouřky. Vítr v pondělí zafouká jihozápadní a teploty budou i přesto pořád vysoké. Měřit je budeme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil a Lukáš hraje další muziku.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Přesně tak, 4 minuty po 12. hodině, už jsme navíc kročili do druhé poloviny 28. červnového dne. Lubomíry zdravím extra, protože mají svátek a pro vás všechny bez rozdílu ještě budu mít za nedlouho nějakou tu víkendovou zajímavost. Krásné nedělní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: signál a současné tropické počasí přeci jenom někomu svědčí, a to světluškám. Bezkřídlé samice, ponejvíce sedící právě v těchto dnech na trávě a vábící létající samce k páření. Nad Remískem poblíž České Lípy, proto už v noci na sobotu se jich vznášely desítky fosforeskujících a přinesly doslova magickou podívanou. Když se podíváte na internet, tak to určitě najdete, je to opravdu neskutečný pohled. Mimochodem, to jsem třeba vůbec netušil, z důvodu ohrožení a obývání jedinců česká společnost entomologická vyhlásila světlušky hmyzem roku 2025. Přičemž nejvíce aktivní jsou při teplých večerech s teplotou na 20 stupňů. Kolik nám jich přinese první prázdninový týden, to ví Dagmar Honcová.
1: První prázdninový týden přinese zpočátku hodně silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, ale také tolik potřebné ochlazení. Ještě v pondělí na jižní Moravě může rtuť teploměru atakovat 36 stupňů Celsia, od úterý už to budou teploty nejčastěji do 30 a ve druhé polovině týdne budou teploty přát výletům, protože se budou v maximech pohybovat v intervalu od 22 do 26 stupňů.
0: Říká Dagmar Honcová, tak si určitě nějaké to výletování naplánujte a já už tady pro vás mám nachystánou srdcovku od Pečovoj. Hezké odpoledne.

0: To byli Bad Boys Blue, lehce po půl jedné. Comeback and stay, díky, že i vy zůstáváte se signálem. No a hodí se mi ještě předtím, než se pro dnešek rozloučím, jedno výročí, které pochází z mého oblíbeného filmu, a to Dobrého vojáka Švejka.
1: Milost pane, tak nám zabili Ferdinanda.
2: Kterýho, paní Millerová?
0: No, šlo o Františka Ferdinanda, následníka trůnu rakousko-uherské monarchie, a právě tento den před 112 lety na něj byl v Sarajevu spáchan atentát, který vedl k rozpoutání první světové války o měsíc později. Pojďme k veselějším věcem. Já zdravím Kamila z Plzně a taky Romana, kteří nás naopak poslouchají přes mobilní aplikaci, tak nám klidně taky dejte vědět. A jestli už u vás padají teplotní rekordy, potom se o to podělíme v našem vysílání. Užívejte si odpoledne za chvilku s dalšími osmdesátkami od Smoky nebo Los Lobos.
3: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hezké rozpálené nedělní odpoledne ze signálu vám všem a speciálně v tuto chvíli i Dominikovi Portovi. Ahoj.
1: Ahoj Lukáši, čau.
0: Ten mě tady přišel vystřídat ve 13 hodin, taky jsi se těšil na klimu, viď?
1: Extrémně, jsem tady byl i o pár minut dřív dokonce, hele. Nebo jsem sám, i náš kolega Martin Čípa, taky
0: všichni jsme si tady dneska říkali, že jsme poprvé byli tady o mnoho dříve.
1: Jsme neodolali naší nirváně zvané signál rádio.
0: Můžu se tě zeptat, řekl ti někdy někdo, že se potíš jako prase?
1: Jo, asi milionkrát, já jsem hodně potivej člověk, takže jako ze mě to leje, i když se
0: a představ
1: neděje.
0: Si to, že to je nesmysl vlastně biologický.
1: Aha.
0: Protože prasata nemají potní žlázy a vůbec se neumějí potit. Aby se v horku nepřehráli, musí se válet v chladivém bahni.
1: Výborně. Takže jak to vzniklo vlastně vůbec, nevíme, no, jako to prasátko. Prostě, no. Ono to zní tak hezky úderně.
0: Asi no,
1: ulevíš
0: si jako prase, no. Tak takhle. No. Takže
1: no.
0: Spíše lépe používejte to, co používá můj kamarád, nebo využívá takovou hlášku, spocenej jak papír odsekaný, to se mi líbí.
1: To je pěkný. To je a trošku umaštěný k tomu
0: no,
1: ještě.
0: Člověk ani, my jsme se vlastně shodli, že člověk nemá ani hlad, viď?
1: No vůbec, což je jako geniální. Jako vlastně takový dietní období máme.
0: No.
1: Všechno studený, netepelně upravovaný. Takže
0: ale mě doma psali, že dělají řízečky smažený, tak od... dostal tak jsem jako, na ně chuť. To zase
1: nepohodneš.
0: Jako, dám si. Jumčo, no. Můžeš si vysílání.
1: Děkuji moc, díky.
0: Za málo. No a my, milí posluchači, přežijte to nějak samozřejmě. Já se na vás budu těšit zase brzo na signálu. Ahoj.

0: Elton John před jednou na Signál Rádio, konkrétně minutu, no a po celé od jedné dál tady mám pro vás Ricka Astleyho, Abu nebo Toto, zkrátka ty nejlepší osmdesátky, které byste si doufám mohli přát. No a teď mám pro vás další zprávy, tentokrát od Honzy Navrátila, a já vám povím ještě pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdržení čekejte na 177. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy. Stojí tady porouchaný osobák a na D1 zůstáváme tentokrát na 48. kilometru ve stejném směru taky na Prahu a tady stojí nepojízdné osobní auto, takže na to dávejte pozor a já vám přeji šťastnou a ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i s nedělní odpolední 13. hodinou na Signálu přichází čas na zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka řekl na CNN Prima News, že s definitivním složením delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře nejprve seznámí v pondělí vládu. Premiér sestavu zná, řekl ministr. Ministrině financí Alena Schillerová řekla, že rozhodnutí ústavního soudu musí být respektováno a proto se v pondělí veřejnost bez pochyby dozví, že prezident na summit NATO akreditován je. Vítězem voleb by se v červnu stalo hnutí ANO se ziskem 32,2% před hnutím STAN, které by mělo 13,5% a občanskými demokraty, kteří by získali 13%. Vyplývá to z průzkumu STEM pro CNN Prima News. Do sněmovny by ještě zamířili SPD, Piráti a také motoristé. Rusko v noci na dnešek podniklo další údery na ukrajinská města. Po dvou zraněných uvádí Kyjev, na který Moskva poslala balistické střely, a také Černihiv, kde útočily drony. Ukrajina pokračovala v náletech na ruské rafinérie. Podle telegramových účtů i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla podniky v Krasnodarském kraji a v Jaroslavli.
0: Co se děje v regionu?
2: Vysoké teploty těchto dní stojí za otevřením diskuzí nad tématem teplotního komfortu v pražských tramvajích. Lidé především na sociálních sítích řeší zapínání nebo naopak nezapínání klimatizačních jednotek. Na stížnosti reaguje jak dopravní podnik, tak také organizátor integrované dopravy. Oba shodně tvrdí, že řidič klimatizaci neobsluhuje. Zařízení je totiž v automatickém režimu.
0: Sport.
1: Veslařky Pavlína Flamínková a Anna Šantručková vybojovaly druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu a ovládly celkové pořadí seriálu Dvojek bez kormidelnice. A Lucie Hlaváčková obsadila ve finálovém závodě světového poháru v Budapešti páté místo. V závěrečné kombinaci běhu a střelby neudržela druhou příčku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je jasno, v západní polovině Čech se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a také bouřky. Teploty měříme vysoko i kolem 40 stupňů Celsia. Pondělní den bude ve znamení příchodu změny, postupně se bude zatahovat od západu a přijde déšť, přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty na začátku dalšího prázdninového týdne naměříme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Tak to bude další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme opět k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bezkonkurenčně nejteplejší odpoledne tohoto léta startuje na Signálu je těsně po 13. a až do 6. Vám ty nejlepší 80. bude vybírat Dominik Port. No a za chvíli tady se mnou bude i moje kolegyně Lucka Sinková a s tou se vydáme za romantikou a nádhernými výhledy na Prahu. Ale předtím čau čau.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Osmdesátkové léto na signálu si užíváte plnými doušky. Rick Astley nás vrátil zpátky do roku 1987, no a moje kolegyně Lucka Sinková nás zase zavede do světa filmu a taky romantiky, takže jestli stejně jako já třeba milujete herečku Julie Roberts, což věřím, že ano, tak vyražte dneska odpoledne na střechu obchodního domu Arkády Pankrác. No a Lucka nám teď poví víc.
1: Pokud si chcete dnešní nedělní odpoledne užít trochu jinak, než jste zvyklí, tak zaměřte na střechu Arkád Pankrác. Letní kino Sunset Cinema totiž dnes promítá romantický film Jíst, meditovat, milovat, ve kterém se Julia Roberts vydává na cestu za novým začátkem. Atmosféru navíc doplní výhled na Prahu, k tomu pohodlná lehátka, popcorn i letní drinky. No, budete se cítit jak na dovolené. A díky sluchátkům můžou projekce pokračovat i po 10. večer, aniž by rušili okolí. No a příjemná zpráva pro řidiče, parkování je zdarma, stačí si vyzvednout lístek u personálu kina. Takže prodlužte si víkend a vyrazte za filmovým zážitkem pod širým nebem.
0: Lucko, moc děkujeme za skvělou variantu odpočinku, no a my pojďme dál. Před námi jsou Roxette nebo Dave Stewart.

0: Missing You v podání Johna Waita na Signál Rádiu máme dneska 28. června, to znamená, že svátek mají všichni Lubomírové, takže přejeme jen a jen to nejlepší. No a za pár chvíli vás, přátelé, vezmu na jedno skvělé koupání do Brna, a to rovnou s vlnami. Představte si to, takže se budete klidně cítit i jako u krásného moře. No ale předtím si dáme ještě třeba Bee Gees nebo Bananarama. Jsme Signál Rádio.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Bee Gees a jejich Stayin' in Love na Signál Rádiu. No a přátelé, dneska se nám teploty vyhouply k astronomickým výšinám, téměř ke 40 stupňům. No a to si myslím, že je jasná volba vyrazit někam k vodě. Já nabízím třeba koupaliště Zábrdovice v Brně, které má rovnou dva 50-metrové bazény a z toho jeden má umělé vlnobytí. Takže to si myslím, že tady bude o zábavu jistě postaráno. Ne každý bazén se tím může chlubit. Kromě toho tady mají i tobogán, brouzdaliště, dětské hřiště, takže si to najdou s vyžití jak ti starší, tak určitě i ti nejmladší. No a taky si tu můžete zahrát třeba plážový volejbal, petank nebo stolní tenis. A novinkou, která mě teda hodně tady zaujala, je, že tu mají novou zónu pro opalování bez plavek pro návštěvníky od 18 let. Takže jestli chcete svoji návštěvu tohoto vodního světa tak trošku pojmout i odvážně, tak můžete. Takže dneska na koupaliště Zábrdovice v Brně určitě tam máte zelenou, takže vyražte. No a do konce hodiny tady mám pro vás třeba ještě Michala Davida nebo Berlin, tak si do sytosti užijte.

0: Jsme na konci další hodiny, tohle byly Lighthouse Family, no a hned po druhé odpolední si dáme třeba Sandru, anebo taky osmdesátky, jako je třeba Aneka, nebo taky Erika Carmena. Bude toho spoustu, máte se na co těšit, ale teď už další zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na D1 na 17. kilometru směrem do Brna se stala nehoda, jsou tady v sobě autobus a motorka, takže se připravte na zdržení a pokud můžete, tak se vyhněte ulici Antala Staška v Praze, kde je hlášená srážka osobáku s motorkou. Já vám přeji šťastnou cestu a buďte za volantem opravdu velmi, velmi opatrní.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Neděle s datem 28. června je v plném proudu, na signálu je čas na zprávy. Ubývá neplatičů nájemného. V prvním pololetí roku 2024 dlužilo přes 1000 korun po dobu delší než 30 dní 4,9% nájemníků. Letos to bylo 3,6%. Vyplývá to z analýzy platformy ulovdomov.cz. Návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku v sobotu vypískali i ministra zahraničí Petra Macinku. Stalo se tak pouze den po té, co část publika podobně reagovala na ministra kultury Otu Klempíře. Macinka později uvedl, že páteční vypískání Klempíře vzali jako výzvu. Ruští zastánci tvrdé linie rozlobení ukrajinskými dronovými útoky v Týlu a podráždění tím, co považují za nesplněný slib Spojených států zprostředkovat ukončení speciální vojenské operace za podmínek výhodných pro Moskvu, naléhají na prezidenta Putina, aby opustil diplomacii a na Ukrajině přitvrdil. Server Novinky.cz píše o tom, že nejradikálnější z nich hovoří dokonce o použití taktických jaderných zbraní.
1: Co se děje v regionu?
2: Na stavbě čtyřproudé přeložky silnice 1/12 mezi Běchovicemi a Úvaly ve středních Čechách položili finišery plný asfalt. Na 12,5 kilometru dlouhé silnici, která mine Dubeč i Újezd nad Černými lesy, vzniká také první z 23 plánovaných mostů. Přeložka, jejíž náklady jsou téměř 4 miliardy korun, bude přímo navazovat na rozestavený úsek pražského okruhu Běchovice D1.
1: Sport.
2: Trenér argentinských fotbalistů Lionel Scaloni po výhře 3-1 nad Jordánskem v posledním utkání skupiny na mistrovství světa řekl, že už mu docházejí slova, kterými by chválil Lionela Messiho. 39-letý útočník totiž i ve třetím zápase na turnaji skóroval, tentokrát z pozice střídajícího hráče. A se 6 brankami suverénně vede tabulku střelců šampionátu a s 19 trefami pak historické pořadí.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A další odpolední zprávy doplníme počasím. Venku je velmi teplo i kolem 40 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se ale při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky a nebo bouřky. A teplo bude také zítra. Pondělní den bude s polojasnou oblohou. Od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, přehánkami a nebo s bouřkami. I přesto ale budou teploty zítra vysoké. Měřit je budeme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Hezké odpoledne se signálem.
1: Signál Rádio.
0: 80kové léto na signálu pokračuje i po druhé odpolední a od mikrofonu vás opět zdraví Dominik Port. A jestli se chystáte na dovolenou, což věřím, že ano, někam k moři a rádi byste byli maximálně in, tak si povíme, jaké jsou trendy, barvy a taky vzory plavek pro letošní léto 26. Tak uvidíme předtím ale Aneka nebo Erik Carmen.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Další osmdesátky jsou u nás na signálu, za námi máme přesně 14.14, takže si třeba i něco přejte, ale hlavně začíná nám léto, plnými doušky se ho doufám všichni z nás užíváme. No a jestli vás čeká nějaká dovolená u moře, tak určitě vás bude zajímat, jaké trendy, barvy a vzory plavek platí pro letošní léto. Tak absolutním takovým favoritem je zelená, která kraluje letošním dovolenkovým časům. Nejvíce letí odstíny jablečné zelené, pistáciová, smaragdová a taky mátová. A pokud nejste úplně příznivci právě té zelené, tak tady máme i varianty terkysovou, korálovou, mandarinkovou a nebo třeba taky pudrově modrou nebo máslově žlutou. To mě hodně zaujalo, že žlutá není jenom jedna, ale třeba i taková máslová. No a také co se týče vzorů, tak zvířecí vzory jsou opět zpět po několika letech, především zebra a leopard a často také se objevují v netradičních barevných kombinacích, třeba nějakých neonových. Takže i kdybyste zvolili takovou divokost, tak určitě neprohloupíte a nebudete mimo. No a když jsme u té divokosti, tak stále také frčí tropické motivy, takže různé květiny, barevné botanické potisky, které hlavně připomínají takovou tu vytouženou exotickou dovolenou.

0: Frankie Goes to Hollywood jsou součástí našeho osmdesátkového léta. Na Signál Rádiu za pár chvil vám povím o naší soutěži, která startuje už zítra ráno. Bude probíhat celý týden a v rámci ní pro vás máme připravenou naprosto perfektní cenu. Jaká to bude, o tom za chvíli, ale teď pro vás vybírám třeba Secret Service a nebo Queeny.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Secret Service a jejich OCUZ na signál rádiu, no a leďte nás i celý příští týden, hlavně o všední dny, každé ráno, protože pro vás budeme rozdávat skvělé rodinné vstupenky do jeskyní po celé České republice. Stačí, když se zapojíte do naší vám dobře známé soutěže Ano nebo ne a správně odpovíte právě tímto jedním ze dvou slov na jednu naší jednoduchou výstižnou otázku. No a samozřejmě výherce získá vstupenku pro dva dospělé a k tomu až tři děti. A budete si moct v rámci ní vybrat návštěvu zcela zdarma do jednoho ze 14 jeskyních komplexů po naší krásné České republice. Já si myslím, že tady ta vstupenka a zážitek je skvělý, hlavně proto, že je to mimochodem nejenom uchvatná podívaná, ale taky takový krásný únik od těch tropických veder, které nám teď venku panují, a navíc v těchto podzemních prostorách neprší, když kdekoliv deprší, to je taky velká výhoda. Kromě toho vstupenky lze použít kdykoliv až do roku 26 do jeho konce, takže máte ještě spoustu času na využití, nebo samozřejmě taky to můžete použít jako krásný dárek pro někoho z vašich blízkých. No a já ještě takhle na závěr znovu ještě opakuji číslo do našeho studia, to je 910 260 910. No a já vám moc držím palce a teď už tady pro vás mám Starship.

0: Romanticky naladěný Seal, 2 minuty necelé před 3 odpolední na Signal Rádiu. No a po třetí tady mám pro vás další dávku našich skvělých osmdesátek, Michael Jackson, Gloria Gaynor nebo třeba taky výjimečný George Michael. Ale předtím další zprávy je od koho jiného než od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný osobák stojí v tuto chvíli na 16. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Mějte to na paměti. A na D8, na 2. kilometru směrem z Prahy, za čerpací stanicí jsou v sobě 2 osobáky a neprůjezdný je kvůli tomu 1 jízdní pruh. Tak na to myslete, buďte opatrní a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, zbrusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio opět po hodině plné 80. Teď také další zprávy. V tropických dnech vyhledávají Češi v obchodech klimatizace, ventilátory, LED nebo bazény a příslušenství do nich. Vyplývá to z vyjádření prodejců. Pokračuje mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda.
3: Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
2: Doplňme, že odborníci upozorňují na to, že ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů Celsia. V Česku za prvních 5 měsíců roku přibylo 8862 firem, meziročně o 29% více. Je to nejvyšší přírůstek v tomto období od roku 2017. A iránská státní média tvrdí, že na jihu země byly zaznamenány výbuchy. V sobotu pozdě večer to napsala agentura Reuters. Podle Iránu zasáhlo několik střel telekomunikační věž. Nové údery na Irán krátce před půlnocí na dnešek oznámilo také americké velitelství vojenských sil a později i americký prezident Donald Trump. Iránu v příspěvku na síti True Social pohrozil obnovením bojů. Několik zemí v regionu hlásilo nepřátelské drony a rakety na svém území.
1: Co se děje v regionu?
2: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin.
1: Sport.
2: Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1, postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V dnešním finále se utkají od 15:15 se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4-3. Ženský národní tým získal po třetí za sebou stříbro. V repríze finále z roku 2024 podlehl Američankám 0-1.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A i zprávy v 15 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je slunečno a teploty se pohybují kolem 40 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. Zítra bude polojasno od západu, ale čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, s přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr bude zítra foukat jihozápadní do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Měřit je budeme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Tolik další nedělní zprávy. Pokračujeme osmdesátkami.
1: Signál Rádio.
4: Tropický víkend je na signálu jak jinak než ve znamení hitu 80. let, o které se vám stále stará Dominik Port. Jestli jste právě na Moravě a plánujete vyrazit třeba na nějaký odpolední hezký výlet, tak si počkejte na mého kolegu Luďka Samanu Urbánka a ten nás vezme na Blanensko, na místo opředené zajímavou pověstí, ale předtím za vámi míří George Michael.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Stále vám v uších zní signál rádio, no a já mám teď pro vás, přátelé, takový malý kvíz. Jaké místo vám evokují tyto čtyři indicie? Řeka, propast, pověst a Blanensko. No já tuším, že asi hádáte správně, je to propast Macocha a tam nás teď vezme náš odborník na Jižní Moravu, Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové, tak kam s vámi dnes? Do díry, z povrchu do jeskyní až na dno známé propasti Macocha. To je ta správná cesta. Punkevní jeskyně v Moravském krasu jsou nejnavštěvovanějším jeskyním systémem v České republice. Nechte se tedy unést i vy tajemnými jeskyními chodbami z Krápníky a vydejte se na unikátní romantickou plavbu na říčce Punkvě. Macocha je největší propastí svého druhu ve střední Evropě. Vápencová krajina Moravského krasu je pověstná jeskyněmi, kaňony, propastmi a podzemními vodními toky. Na celém území Moravského krasu se nachází více než 1000 jeskyní, jen několik jich je ale přitom veřejnosti přístupných. Jednou z nich je i systém punkevních jeskyní se známou propastí Macochou. Podzemní okruh punkevních jeskyní zájemce provede mohutnými domy s krápníkovou výzdobou a převeze je na lodičkách po podzemní říčce Punkvě. V rámci prohlídky se návštěvníci dostanou i na dno propasti Macocha. A když se podíváte nahoru, tak vězte, že nad vámi je vyhlídkový můstek a ten stojí ve výšce 138 metrů nad dnem Macochy. Tak si to užijte. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Luďku, moc děkujeme. No a jenom dodám, že nejen do Macochy, ale i do jiných jeskyních systémů se můžete zdarma podívat v případě, že se stanete součástí naší soutěže, která bude probíhat od zítřka každé všední ráno.

0: byl Erasure a její Stop na Signál Rádiu. No máme přesně půl čtvrté a jste stále s námi se Signál Rádiem a buďte s námi i po šesté večerní, protože to mě tady ve studiu vystřídá můj kolega Luboš Dvořák, který bude mít v rámci svého rozhovoru velmi zajímavého hosta. Který to bude, tak to se dozvíte za pár chvil, teď už ale za vámi míří Foreigner a nebo Bonnie M.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Roztančení Boniem na Signál Rádiu a připravte se na dnešní 18. hodinu, protože to mě tady ve studiu vystřídá můj skvělý kolega Luboš Dvořák, který v rámci svého rozhovoru bude mít velmi zajímavého hosta a tím bude pan Jan Viduška, což je ředitel muzea Polabí a oni proberou velmi zajímavá témata, jako je třeba Bohumil Hrabal, nejstarší skanzen v Evropě, jedno nečekané tajemství poděbradské minerálky a k tomu vás společně zavedou i třeba do Kerska a nebo do Přerova nad Labem a prozradí, co spojuje Poděbrady s mořem. Takže to všechno uslyšíte dneska po 18. hodině tady u nás na Signálu. Nenechte si to ujít a určitě si nenechte ujít i naše další osmdesátky, jako je třeba Elan a nebo Billy Joel a jeho Uptown.

0: Šenis 2,5 minuty před 4:00 odpolední na Signál rádiu. No a hned jak odběde 16:00, tak tady máme další osmdesátky a o ty se nám postarají třeba Chicago, Blondie nebo Tanita Tikaram. Ale teď si dáme další zprávy, jako vždycky od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Porouchané osobní auto čekejte na 8. kilometru dálnice D6 směrem do Prahy a předmět na vozovce hlásí i D1 na 100. kilometru směrem do Brna. Tak na to myslete a dávajte na sebe pozor a přeji vám pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, připravené jsou další čerstvé zprávy. Máme za sebou další tropickou noc. Teplota dnes v noci nepoklesla pod 20 stupňů Celsia na 2/5 měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů Celsia. I na tu dnešní noc, tedy na noc z neděle na pondělí, meteorologové očekávají vysoké teploty. Čeští záchranáři, kteří v noci dorazili do Venezuely, si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich 19 zůstalo na Curacao, řeší dopravu za ostatními. Od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí více, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z dat zdravotnických úřadů ze dnů, kdy zemi zasáhla vlna nebývalých veder. A Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobězna prezidenta Donalda Trumpa, který si vydání pasu pochvaloval.
0: Co se děje v regionu?
1: Se začátkem dovolených pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádných událostech, které se týkají vodohospodářské infrastruktury. Služba funguje už od roku 2007 a celkem odeslala více než 1 000 000 zpráv. Jen za loňský rok jich bylo více než 28 tisíc.
0: Sport.
1: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, řekl to generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
2: Já si myslím, že tady maximální soulad s vedením reprezentace. Já myslím, že i výkonný výbor to vidí stejně. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli. A máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění.
1: Připomeňme, že Koubek v březnu ze 2 zápasů play-off dovedl národní tým po 20 letech na světový šampionát. Na turnaji v Americe ale mužstvo ve 3 zápasech skupiny získalo pouze bod a skončilo na posledním 4. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i v 16 hodin se pojďme podívat na počasí. Venku je velmi teplo, teploty se pohybují i kolem 40 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. Zítra bude polojasno od západu, ale čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a nabídne déšť, přehánky a nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme kolem 30 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 4. hodina odbyla, stále plujete na vlnách Signál Rádia a ten nejlepší 80kový playlist, aspoň v to doufám, vám sestavuje Dominic Port. No, spousta z nás vyráží v těchto dnech na dovolenou do zahraničí autem a tak se podíváme, jak to aktuálně vypadá s cenami benzínu a nafty v okolních zemích, kterými možná budete projíždět, ale předtím Tanita Tikaram.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byly Blondie na Signál Rádio. No a právě, přátelé, možná už teď vyrážíte autem někam do zahraničí na svoji vytouženou dovolenou. A právě pro vás možná bude zajímavá tady ta informace, protože mám pro vás ceny benzínu a nafty v zahraničí. Tak vůbec nejlevněji na trase třeba k Jadranu, kam se jezdí asi vůbec nejčastěji, natankujete ve Slovinsku a Bosně a Hercegovině. Tady se benzín pohybuje okolo euro 50 za litr a nafta kolem euro 60, což je jako fakt, bych řekl, v pořádku. Chorvatsko tak to má ceny jen nepatrně vyšší než tady u nás v Česku, takže žádná změna, nic nás asi nepřekvapí. Benzín tady je za euro 62 a nafta za euro 70. Třeba ale taková Itálie, tak ta patří, jak už je asi dlouhodobě známo, vůbec k nejdražším zemím a právě drahý je tady i benzín a nafta. Benzín je tu za euro 85, to už je poměrně hodně, a nafta dokonce za euro 95. A co mě hodně zaujalo, že Albánie třeba má benzín podobný jako v Itálii, takže taky dražší, ale nafta je tady z té skupiny, bych řekl, takhle těch zemí vůbec nejdražší. Naftu tady mají za rovná 2 eura a mám tady ještě takovou jednu vychytávku, pokud o ní nevíte. Na různých dálnicích, kdekoliv pojedete vlastně v těchto zemích, tak na čerpacích stanicích zaplatíte obvykle o 10 až 20% více. A proto doporučuji sjet aspoň na chvilku z dálnice a vjet do nějakého nejbližšího města a tam natankovat a budete to mít mnohem, mnohem výhodnější. Takže takové jsou malé vychytávky a informace ohledně benzínu a nafty. No a teď už pojďme dál k hudbě. Shalom, anebo teď už Chicago na Signál Rádiu.

0: Fon on Blondies na Signál Rádiu, stále nás ladíte, no a za pár chvil tady pro vás mám Rigeru nebo Roda Stewarta a hned po nich náš další legendární díl na Magneťáku, takže se máte na co těšit, ale teď už zpátky k hudbě.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Doznívá zamilovaný Chris de Burgh a před námi je stýbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní hit Too Shy od britské skupiny Kaya Go Go. Tato píseň vyšla v lednu roku 1983 jako první single z jejich debutového alba White Feathers a během několika týdnů absolutně nekompromisně dobila hit parády po celém světě, včetně prvního místa ve Velké Británii. Ale co je velkou zajímavostí, že na její produkci se podílel třeba i Nick Rhodes ze skupiny Duran Duran, který kapele pomohl vytvořit její synth popový zvuk, který je dneska tak strašně známý. No a přestože se zpěvák Liam stal díky tomuto hitu velkou hvězdou, ještě týž rok se skupiny odešel a vydal se na solovou dráhu. No ale teď už pojďme k našemu hitu. Kaya Go Go a jejich Too Shy tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Žentour a Janek Ledecký nám uzavřeli další hodinu na Signálu. Máme půl minuty před celou, no a po celé tady mám pro vás třeba Ricky Epoveryho, Bill Medley a nebo také Eltona Johna. Tady to krásná sestava nás čeká už za pár chvil předtím, ale další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaná dodávka stojí v tuto chvíli na 10. kilometru dálnice D2 směrem na Brno. Myslete na to a na zpomalení cca 5-6 minut se připravte i na Wilsonově ulici v Praze, a to před muzeem konkrétně. Takže já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, na Signálu pojďme za dalšími zprávami. Česko má další teplotní rekord. Teploty na rekordní hodnoty začaly dnes padat už před 9. hodinou ráno. Stanice Doksany těsně před 15. hodinou naměřila 41,1 stupně Celsia. Jde o nový absolutní tuzemský teplotní rekord a první 41 stupňovou teplotu v oficiální síti českých měřících stanic. V 15 hodin a 20 minut pak stanice naměřila 41,2 stupně a v 16 hodin tu bylo naměřeno 41,7 stupně Celsia. Hodnota nového českého rekordu není zřejmě konečná, teplota totiž dále stoupá. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami platí pro celou neděli a také pro zítřek. Vítězem voleb by se v červnu stalo hnutí ANO, které by získalo 32,2% před hnutím STAN, které by mělo 13,5% a ODS, která by měla 13%. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Podle modelu by hnutí SPD mělo 7,9, Piráti by měli 7,6 a motoristé 5,3%. Do sněmovny by se naopak nedostala TOP 09, hnutí Naše Česko, Lidovci, Zelení a také KSČM. Německo má za sebou nejteplejší zaznamenanou noc. V Sasku teplota neklesla pod 29,4 stupně Celsia. Oznámila to německá meteorologická služba.
1: Co se děje v regionu?
2: Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit od 15. srpna. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku.
1: Sport.
2: David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Jejich tým z Colorada získal 23-letého centra Ivana Ivana. Americký klub oznámil na svém webu, že ostravského hokejistu přivedl výměnou za jiného útočníka Fabiana Lisela. Ivan uplynulou sezonu strávil převážně ve farmářském týmu Colorado Eagles, kde odehrál včetně playoff 83 zápasů a zaznamenal 41 bodů za 14 gólů a 27 asistencí.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je velmi teplo i kolem 40 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne nám ale přinese tak trošku změnu. V pondělí bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a nabídne déšť, přehánky a nebo bouřky. Vítr zítra zafouká jihozápadní do 4 metrů za sekundu a teploty naměříme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Pokračujeme na 80. vlně.
1: Signál Rádio.
0: Chvíli po páté ladíte signál a před námi je dalších 60 minut plných osmdesátek. Dominik Port je stále s vámi, no a za chvíli tu se mnou bude i David Černý, se kterým se v rámci dalšího dílu Miluju Prahu vydáme do jedné z nejstarších sakrálních staveb v Praze, která stojí v pražském Podolí, ale než se tam vydáme, tak tady máme další osmdesátky.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kim Appleby nám zpříjemňuje a zpříjemňovala hlavně podvečer na Signálu. Máme přesně 6:15. No a já už tady společně se mnou je ve studiu můj kolega David Černý, který vás opět provede dalším dílem pořadu Miluju Prahu a tentokrát zamíříme do kostela svatého Michaela Archanděla v Podolí. Jde vůbec o jednu z nejstarších sakrálních staveb v Praze a dozvíte se třeba příběh mimo jiné ohořelého trámu po velkém požáru i zvonu Matky Boží, který přežil dlouhé války. Takže o tom všem a mnohem víc právě teď na Signálu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o roztomilém a téměř zapomenutém kostele svatého Michaela Archanděla v Podolí. Je to malebný, nenápadný, téměř venkovsky působící kostelík, který stojí zastrčený v uličce pod Vyšehradem. Přestože ho většina lidí mířící do podolské porodnice nebo bazénu mine bez povšimnutí, ukrývá v sobě nejednu historickou lahůdku. I když to kvůli novorománské přestavbě z roku 1887 na první pohled nevypadá, svatý Michael je jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka pochází už z roku 1222, kdy patřil Vyšehradské kapitule. Původní kamenné zdivo z počátku 13. století v kostele dodnes najdeme. Hned vedle kostela stojí malebná bedněná zvonice se šindlovou střechou a v ní visí absolutní unikát. Zvon Matky Boží a všech svatých, který byl odnit v roce 1482. Jméno zvonaře neznáme, protože zvon na sobě nemá autorskou značku, ale vzhledem k vysoké řemeslné kvalitě zvonu se historici shodují, že musel pocházet od některé z tehdejších vyhlášených zvonařských dílen na Novém nebo Starém městě pražském. Zvon každopádně přežil všechny války, požáry i rekvizice. V roce 1993 ho doplnili dva nové zvony, Michael a Jan Nepomucký. Kostel v sobě ukrýval i jedno velké překvapení na půdě. Při stavebně dendrologických průzkumech našli odborníci na půdě ohořelý poklad. Dochoval se zde původní dřevěný překlad, u kterého analýza letokruhu ukázala, že stromy na něj byly pokáceny na přelomu let 1273 a 1274. Tento kus dřeva a přilehlý gotický štík jsou viditelně ožehnuté požárem. Na půdě podolského kostelíka tak leží hmatatelný důkaz o velkém středověkém požáru z roku 1484, po kterém musel být kostel znovu zastřešen. Kostelík stojí v místech, kudy po staletí vedla jediná přístupová cesta z Podolí do Prahy. Dokud nebyl na počátku 20. století prokopán Vyšehradský tunel, byla Vyšehradská skála pro povozy nepřekonatelná. Podolští zelináři, rybáři a cementáři museli se svým zbožím stoupat strmě uličkou podél kostela svatého Michala nahoru k Vyšehradu a teprve poté dolů na pražské trhy. Dodnes je kolem kostelíku travnatý pozemek lemovaný zdí. Až do roku 1885 zde fungoval podolský hřbitov. Přestože byl zrušen, dodnes na místě můžete najít několik původních kamenných náhrobků zapuštěných do trávy. Pokud se kolem kostela projdete za sichravého podzimního dne nebo k večeru, kdy na staré náhrobní kameny dopadá boční světlo, nápisy jsou lépe čitelné. Celé místo má díky nim zvláštní nostalgii.

0: magický ráz zapomenutého vesnického hřbitova, přestože od rušného nábřeží Vltavy a podolského tunelu ho dělí jen pár desítek metrů. Obrázek klidného venkovského hřbitova uprostřed Prahy je tak téměř dokonalý. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Johnny Hate Jazz lehce po půl šesté na Signál Rádiu a připomínám, přátelé, kdo z vás náhodou ještě nemá staženou naší aplikaci Signál Rádia, tak učiňte ideálně hned teď, buď přes App Store nebo Google Play, si můžete hned teď jednoduše a zdarma stáhnout a hlavně může být vaším skvělým parťákem kdykoliv na cestách, kam třeba teď vyrážíte, aby vám naše osmdesátky nechyběly vůbec nikde. To by byla podle mě velká škoda. No a teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Eurythmics nebo Depeche Mode.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Přesně ve 6:15 nám doznívá ABBA, krásná to návštěva ze Švédska u nás na Signál rádiu. No a protože je tolik, kolik je, tak pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port, byla to nádherná 80ková jízda jako vždycky a vy s námi buďte dál i po celé, protože to mě tady ve studiu vystřídá můj kolega Luboš Dvořák a v rámci svého rozhovoru bude mít velice zácného a zajímavého hosta, kterým bude ředitel Polabského muzea pan Jan Vinduška. Takže se máte určitě na co těšit. No a do konce hodiny tady mám pro vás ještě Michala Davida nebo Katrinu and the Waves a já se na vás těším opět příští sobotu od 1:00 odpolední a do té doby se mějte krásně, letně a ideálně 80kově.

0: Big Mountain se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu. Máme 3,5 minuty před 6. večerní a to znamená, že před námi jsou dnešní poslední zprávy od Honzy Navrátila a taky vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný osobák aktuálně stojí na 72. kilometru směrem do Prahy, projíždíte tudy velmi opatrně a stejný případ je i na 18. kilometru dálnice D6 také ve směru do Prahy, takže s tím počítejte. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe za volantem velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný nedělní podvečer, je tady 18. hodina, na signálu je čas na zprávy. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš. Řekl to v partii na CNN Prima News ministr zahraničí Petr Macinka. Vymezil se tak proti dřívějšímu tvrzení prezidenta Petra Pavla, že v čele delegace je podle protokolu automaticky hlava státu. Ministrně financí Alena Schillerová nesouhlasí s vystoupením svého vládního kolegy ministra zahraničí Petra Macinky na folklorním festivalu ve Strážnici. Během včerejší události totiž vystoupil Macinka na pódiu s projevem, přičemž ho dav lidí vypískal. Šéfka státní kasy na CNN Prima News odmítla slova předsedy motoristů, který nesouhlasný dav označil za blázny, kteří jsou horší než za bolševika. V Doksanech na Litoměřicku bylo v 16 hodin naměřeno 41,7 stupně Celsia. Hodnota nového českého rekordu není zřejmě konečná, teplota totiž dále stoupá. V Bratislavě dnes padl historický teplotní rekord. Krátce před 16. hodinou tam teplota vystoupala na 39,5 stupně Celsia. A teplotní rekord padl opět také v Německu. Na jedné z měřících stanic u polské hranice dnes naměřili 41,7 stupně Celsia. Připomeňme, že dosavadní rekord tu byl ze včerejška. A i v Polsku padl absolutní teplotní rekord. Ve městě Slubice na západě země naměřili 40,5 stupně Celsia.
0: Co se děje v regionu?
1: Vysoké teploty těchto dní stojí za otevřením diskuzí nad tématem teplotního komfortu v pražských tramvajích. Lidé především na sociálních sítích řeší zapínání nebo naopak nezapínání klimatizačních jednotek. Na stížnosti reaguje jak dopravní podnik, tak také organizátor integrované dopravy. Oba shodně tvrdí, že řidič klimatizaci neobsluhuje. Zařízení je totiž v automatickém režimu.
0: Sport.
1: Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu před Maxem Verstappenem z Red Bullu a týmovým kolegou Kimim Antonelim. A Matias Vacek zopakoval na mistrovství republiky v cyklistice loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce ovládl i dnešní závod s hromadným startem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A víkendové zpravodajství končíme pohledem na počasí. Teploty jsou stále vysoké, měříme kolem 40 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne bude, co se počasí týče, ve znamení příchodu změny. Zítra totiž bude polojasno, od západu čekejme přibývání oblačnosti, která se postupně přesune na celé území a přijde také s deštěm, s přeháňkami a nebo i s bouřkami. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou stále vysoké. Měřit je budeme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Víkendové zpravodajství na signálu končí. Hezký zbytek neděle a skvělý start do dalšího týdne. S našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák, dnes opět na výjezdu s naším mobilním studiem. Jsme v Poděbradech v Polabském muzeu. Jan Vinduška, ředitel, už nás tady hostí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak už jsem prozradil, jsme v Poděbradech. Poděbrady tady jsou centrem Polabí, toho vašeho Polabí, to, protože ano. Polabí je dlouhé.
2: Ano, přesně tak. Poděbrady jsou centrem našeho Polabí, středního Polabí.
1: Ano. Odkud a kam až vlastně sahají jako v úzovkách ty vaše hranice?
2: Naše hranice jsou vymezeny v podstatě hranicemi okresu Nymburk, takže máme takovou tu okresní působnost. Ale naše pracoviště se rozkládají po obou březích Labe. Začneme tady v Poděbradech, kde máme dvě muzejní expozice v hlavní budově, kde se nacházíme, potom památník krále Jiřího na zámku v Poděbradech, kde jsou to v podstatě jediné veřejnosti přístupné prostory, je to bývalá hradní kaple, potom takzvaná rodná síň krále Jiřího, jak jinak, no a hradní sklepení, což je jedna prostora. Další naše muzejní pracoviště se nachází.
1: To jsme zatím na pravém břehu.
2: Ano, stále budeme, zůstaneme na tom pravém břehu. Další je vlastivědné muzeum v Nymburce, které jsme v loni před rokem otevřeli po rozsáhlé 6leté rekonstrukci. To je muzeum, který má teďka obrovskou výstavní plochu a jsme z něj nadšení, protože se nám podařilo po mnoha letech udělat opravdu pěkné muzeum. Sami návštěvníci to můžou ohodnotit. No a když budeme pokračovat po toku Labe, tak někde v místech Kostomle přeskočíme na druhý břeh, kde v Kerských lesích se ukrývá Hrabalova chata, kterou již dva roky, nebo třetí sezónu prezentujeme návštěvníkům. A když budeme pokračovat dál, tak nás čeká Lysá nad Labem, kde spravujeme muzeum Bedřicha Hrozného, významného lyského rodáka, rozluštitele chetického jazyka. O něm se můžou návštěvníci dozvědět spoustu zajímavých informací a je to spojeno do expozice, která se jmenuje Bedřich Hrozný a chetité. Samozřejmě část muzea je věnována pět historii Lysé nad Labem, jak se říká, barokní perla Polabí. A z druhé strany na protějším břehu se nachází tisíciletá obec Přerov nad Labem, kde obhospodařujeme nejstarší skanzen v Evropě. Někdo to nechce slyšet, ale je to tak. Naše základy, nebo základní kámen muzea je staročeská chalupa, která na místě stojí už od poloviny 18. století, ale v 90. letech, někdy kolem roku 1895, ji od majitelů Bělíku vykoupil majitel přerovského panství velkostatku, princ Ludvík Salvátor Toskánský, a v té chalupě nechal zřídit takové první regionální národopisné muzeum. Chalupa byla vybavena standardním inventářem z Přerova a blízkého okolí, byly tam figuríny oblečené do zdejších lidových oděvů a aby ta představa byla ještě komplexnější, tak byla venku přidána studna a zvonička. Tyto dvě věci se do dnešních dnů nedochovaly. Byly v pozdějších letech nahrazeny novou studnou, která pochází z Nymburka, z takzvaného Brzorádova domu, kde asi dva roky pobývala Božena Němcová. No a z nedalekých Kozova přibyla zvonička. Vzniklo další pracoviště Polabského muzea, tehdy oblastní národopisné pracoviště pod názvem Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, které bylo slavnostně otevřeno 27. dubna 1967.
1: Tak to je rajon, který patří vám. Jaké jsou ty další části Polabí, o tom si povíme za chvíli.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes s Janem Vinduškou, ředitelem Polabského muzea v Poděbradech, sedíme u něho v kanceláři, tedy na velitelství, protože těch muzeí máte několik pod sebou. Jak se to dělí potom dál, to muzeum, když se jde potoku řeky Brandýsu, Staré Boleslavy až potom k Mělníku? Kdo vlastně spravuje ten pruh Polabí?
2: Ten pruh Polabí je opět to rozděleno podle okresů.
1: Bývalých okresů
2: Bývalých, no, okresy existují stále. Zanikly jenom okresní úřady.
1: Ano, teď to jsou obce s pověřenou působností, ano.
2: Takže v rámci okresu Praha Východ působí Oblastní muzeum Praha Východ, které má sídlo v Brandýse. Myslím, že mají pracoviště v Rusicích a v Panenských Břežanech. A potom máme okres Mělník a tam sídlí regionální muzeum Mělnice.
1: A pak už to přechází pod Ústecký kraj.
2: Pak už to.
1: Ta cesta, ta tak. Dopravní cesta, ta řeka. Jakou roli vlastně hrála ta dopravní cesta při tvorbě tady vlastně osídlování toho Polabí původního?
2: To je poměrně zajímavá otázka. Vždycky ty vodní toky sloužily jako důležité dopravní trasy, protože ta krajina byla tím z nás
1: dostupná
2: jednak po březích, ale i splavná po vodě. Shodou okolností 6 kilometrů odsud od Poděbrad se nachází Libice nad Cidlinou, což byla v minulosti křižovatka několika dálkových cest, to je ta Trstenická z toho severu,
1: obchodní
2: stezky a od jihu, takže tady ten kraj byl v podstatě protkán obchodními stezkami. Vlastně všechny ty místa, která jsou tady na tom Labi, tak na těch stezkách ležely. Vždycky to bylo při nějakém brodu. Poděbrady tady byl jeden brod, kousek níž než jsme teďka, Nymburk to samé. A jsou to místa, která byla osídlena od pradávných dob. Souvisí to s prvními zemědělci. Když probíhaly rozsáhlé archeologické výzkumy v Nymburce, tak se objevily pozůstatky hradiště z doby bronzové a v podstatě město, které bylo založeno koncem 13. století, tak bylo založeno v podstatě na území tehdy
1: dávno obývaného
2: území.
1: Ono, když se to vezme ten relief krajiny, řekne se Polabí, že je to Lauter novina, ale ono tak pravda není. V Poděbradech vlastně zámek je nad řekou. Nymburk je vlastně, můžeme říct, ostrovem, který obklopují vlastně ty valy, aniž by jsme si to uvědomovali, že to takhle bylo ty bezpečnostní zóny. Jaké ještě další takové vyvýšeniny, kde ti lidé tehdy žili, tady jsou v okolí?
2: Jasně, tady právě to Labe se rozlívalo, když byly záplavy, takže tady je spousta těch
1: slepých ramen,
2: nížených niv, ale ti lidé si hledali nějaká vyvýšená místa. Jedním z nich je již zmíněná Libice.

0: která je na takových vyvýšených kopečcích, které byly obklopovány řekou Cidlinou a Močály. V podstatě to byla taková blatná hradiště, to samé v těsném sousedství přeruského skanzenu je zámeček, který je také postavený na bývalé vodní tvrzi. Takže to Labe tvořilo jednak dopravní trasu, ale i mohlo sloužit jako obranný prvek. Lysá nad Labem, ta je na kopci, ta je vidět z dálky. A vlastně, když jsme na tomhle rozmezí Lysá a Nymburk, tak ještě máme Sackou.
1: Tam je taky svatý kopeček.
0: Tam je taky kopeček, jo, takže to osídlení, ty lidé si hledali na těch vyvýšených místech, když se stavěl před lety obchvat kolem Nymburka, což je taková ta severní trasa, tak v podstatě to je taky vyvýšené místo, které bylo hojně osídlené. Dokládá to spousta archeologických nálezů, které tam byly.
1: Podobné situace vlastně byly při výstavbě D35 mezi Hradcem Králové, Hořice, Sadovou, takže tam to bylo, tam taky měli žně. Vždycky jsou takové žně. Jaké žně mají v Polském muzeu, o tom za chvíli.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Janem Minduškou, ředitelem Polavského muzea v Poděbradech, sedíme tady v tom centru. No, když se řeknou Poděbrady, tak samozřejmě se vybaví lázně, jednak se vybaví Poděbradka, ale když to vezmeme hodně do historie, co vlastně pijeme v té Poděbradce?
2: No.
1: Vyčerpáme třeba už něco
2: Z dávných časů. Voda, která napršela před tisíci lety někde v Krkonoších nebo v Jizerských horách a po těch vrstvách postupně stéká až sem v 90-metrové hloubce po těch různých kamenných vrstvách je obohacena spoustou minerálů a tady vyvěrá. A není to jenom vlastně tady v Poděbradech, ale prameny minerálky jsou známy ze Sadské, z Kerska. Svatojozefský pramen v Kersku je známý, v Sadské byly lázně, které v podstatě byly na stejné vodě založeny. Takže to je jeden z takových zajímavých pokladů tady.
1: A nečerpáme třeba vodu z období, když tady ještě bylo moře?
2: No, je to možné.
1: Je to slaný.
2: Je to možné. To bych chtěl s nějakým balneologem.
1: To už jsme začali příliš daleko.
2: No, my tady právě v Poděbradech máme expozici, která se jmenuje Příběh Polabí a ne od druhohorního moře k moderním lázním. Takže má to...
1: Určitě to má nějaké souvislosti.
2: Takže pijeme minulost. No.
1: Nejmladším členem vašeho muzea, tedy Muzeum Bohumila Hrabala, ta chata. Ten nápad tehdy byl, můžeme říct, že veřejnost to přijala velmi jakoby velice pozitivně, že tedy toto vznikne. Jak je to bylo, když vám řekli, že to dostanete, jak se říká, na triko?
2: No, bylo to... Tak já začnu tak. My jsme už v roce 1999 otevřeli v Nymburském muzeu expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi. A v té době jsme získávali spoustu věcí z Hrabalovy pozůstalosti i věci, které pocházely z chaty. Takže jsme mohli s tím operovat, měli jsme expozici, počítali jsme s ní i do nové expozice, která se připravovala. A bylo to pro nás takový blesk z čistého nebe, protože jsme nedoufali, ani jsme...
1: Že to někdo prodá?
2: Přesně.
1: Jako
2: nenapadlo nás vůbec, že bychom mohli získat nemovitost. Měli jsme spoustu věcí, ale prostě ta nemovitost nebyla. Až takhle v létě v roce 2021, myslím, že to byl tehdejší náměstek hejtmanky Martin Kupka, si všiml na nějakém realitním portálu, že je na prodej. A v tom okamžiku začala komunikace mezi náma a krajem, jestli je to pro nás reálný, jestli to využijeme, jak to využijeme. A začal rychle vznikat projekt na to budoucí využití. Sice jsme byli trošku v rozpacích, co my do těch dáme, protože jsme sice měli spoustu věcí, ale byly to většinou drobnosti, chyběl nám nábytek. Středočeský kraj začal jednat s majitelem o ceně, protože ta původní byla o něco vyšší. Domluvili se, že se chata koupila za 9,9 milionů. Pro nás to byl fakt jako skvělý počin, protože jsme mohli zase využít ty znalosti, zkušenosti, co jsme měli, ale hlavně jsme získali autentické místo spojené s Bohumilem Hrabalem. My jsme chatu dostali úředně, kdy nám ji schválilo zastupitelstvo změnu zřizovací listiny v únoru roku 2022. A v té době už jsme měli nějaké první projektíky, jak to využít. Ale ještě tomu předcházela jedna skvělá věc, když jsme chatu fyzicky přebírali, tak v garáži jsme objevili asi 6-7 kousků nábytku. A když jsme se zeptali, co to je, tak jsme se dozvěděli, že to je pozůstalo, nebo to je nábytek ještě po panu Hrabalovi.
1: Který užíval.
2: Takže pro nás to byl obrovský poklad. Hned jsme vytáhli fotky a podle fotek jsme určovali, kde, co to je za kousky nábytku, kde byly. Takže pro nás to byl obrovský poklad. Koncem října 2023 se začalo budovat, abychom v polovině května chatu veřejnosti zpřístupnili.
1: No a zájem byl veliký.
2: Zájem byl veliký.
1: a ten trvá i nadále. Tvrdí náš dnešní host, tady my jsme na návštěvě u Jana Vindušky, ředitele muzea.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Pane řediteli, když jsem přicházel, tak samozřejmě dole už čekalo školní výlet, už tam byli lázenští hosté, takže vy to máte tady široké v těch Poděbradech. Jaká je ta návštěvnost všech těch vašich muzeí, které spravujete? Jak si stojíte?
2: Já myslím, že si stojíme relativně dobře, i když bych měl o tom trochu lepší. Chtěl bych, aby těch návštěvníků bylo trochu víc. Celé Polabské muzeum má návštěvnost zhruba 60 tisíc osob. V loni bylo asi 35 tisíc návštěvníků ve skanzenu. Mezi českými skanzeny se pohybujeme na čtvrtém místě, což jako je pro nás skvělé. Tady v Poděbradech ta konkurence muzejní je trochu větší. Památník krále Jiřího za sezonu navštíví kolem 10 tisíc návštěvníků. Tady je to o třetinu menší. Ale máme konkurenci Muzeum Lega.
1: A to je soukromé muzeum.
2: Soukromé muzeum na náměstí a z druhé strany na náměstí je ještě Muzeum filmových legend. Takže Poděbrady mají poměrně širokou nabídku muzejních expozic.
1: No, jeden den nestačí.
2: Jeden den nestačí.
1: Tak o to se to odráží. My jsme se tak nějak dotkli i toho výročí, které třeba mělo Nymburk v loňském roce. Chystá se teď něco, protože vždycky je co slavit? Nějaké kulatiny máte teď něco, co se na vás nějakým způsobem chystá nebo valí v tomto směru?
2: Letos to bude bez nějakých výrazných oslav, ale v příštím roce bychom si chtěli připomenout 60. novodobé historie skanzenu v Přerově nad Labem, respektive Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem. Takže to je taková drobnůstka. No, pak samozřejmě asi budou zase nějaká výročí, teď jste mě zaskočil, protože
1: zakladatel a další a další.
2: Tak, no, letos si můžeme tak lehce připomenout jednu takovou drobnost, že jsme 120 let tady na té adrese. Muzejní spolek v Poděbradech byl založen v roce 1902 v únoru. První expozice byly prostorách v podkroví na Záložně na Poděbradském náměstí a když v roce 1906 byla dostavěna a přístupněna chlapecká škola, tak to je v podstatě budova dnešního gymnázia, tak se uvolnila tady ta budova, v které se nacházíme a byla dána k dispozici muzeu, takže se adaptovala na muzeum a vlastně už od roku 1906 tady provozujeme expozice.
1: No, pan doktor Halich by měl radost, zakladatel muzea.
2: Tady se na nás koukal.
1: Ano, ano, zdravíme. Také vám děkuji za příjemné povídání, přeji vše dobré, ať lidi chodí, protože lázně jedou, takže zdroj máte.
2: Ano.
1: Jana Vinduška, naším dnešním hostem, já vám děkuji, naslyšenou.
2: Já taky děkuji.
1: Hezký den a choďte do muzeí, to si přeje také.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Rádio.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Radio. Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale

0: prachy si nekoupíš.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Osmdesátkové léto na Signál Rádiu.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.